Hello and good morning. It is Saturday, the 19th of September, and you are listening to Radio 4EB 98.1 FM. I'm Silva, keeping you company this morning, and coming up next is our program in the Czech language. Dobrý den, odbyla nám 10. hodina, máme tu sobotní ráno a s tím naše pravidelné české vysílání. Na frekvenci stanice Rádia 4 EB z Brisbane vás dnes vítá Silva. Tak a teď ve zkratce, o čem si budeme povídat. Dnes je 19. září, tak se podíváme, jaké mezinárodní dny se k dnešku vztahují. Pro milovníky umění mám připravenou, kam si zajít na zajímavé výstavy tady v Brisbane a v okolí. A mám tu pro vás připravené jako vždy různé aktuality a také zajímavosti z historie. Zatím prozradím jen to, že jde o rok 1620. Dále si připomeneme podzimní a jarní rovnodennost a protože burčáková sezóna je v plném proudu, tak my si zajdeme na burčákový pochod až do Pivína. No a na závěr se podíváme na to, jaké akce se chystají tady u nás v místním československém klubu v Brisbane. No a samozřejmě nesmí chybět výběr české hudby, různých žánrů, takže ať už máte chuť na cokoliv, věřím, že si dnes přijdete na své. Tak já vám přeji krásné sobotní ráno a příjemný poslech.

0: Sharing the world with you.
1: Dobrý den, vážení posluchači Rádia 4EB a našeho českého vysílání. Ze studia tady v Brisbane vás zdraví Silva. Podle českého kalendáře svátku dnes 19. září slaví svátek Zita. A zítra 20. září bude slavit Oleg. A teď k narozeninám. Dnes bych chtěla popřát vše nejlepší Petře Jones. Peťo, nechce se mi věřit, že už je to rok, co jsme slavili tvoje padesátiny. Takže k těm letošním ti přeji všem to nejlepší, spoustu krásných zážitků a hlavně zdraví, štěstí a lásku a pěkně to v úterý oslav. A dopředu bych dnes chtěla popřát také Jirkovi Špatnému, který bude slavit příští pátek 25. září. Jirko, hodně štěstí, zdraví a pohody přejeme i tobě. Tak a pokud slavíte dnes narozeniny a já o tom nevím, tak i vám přeji vše jen to nejlepší a krásný den. A když tak mi dejte vědět dopředu příště. A všem oslavencům posílám písničku od Heleny Vondráčkové. Ach je, to bude nádherný.

I agree, wouldn't it be lovely? Tak, dívala jsem se na to, jaké mezinárodní dny připadají na 19. září 2026 a zaujaly mě dva svátky. Tím prvním je Mezinárodní den jablka, který připadá na třetí sobotu v září, takže letos na 19. Říká se, že jablko denně zažene doktora a něco na tom bude. Zažene chuť na sladké, pomůže s trávením, dodá energii a ještě posílí imunitu. Takže, jestli máte doma jablko, dnes je ten správný den ho sníst. No a vlastně proč jen dnes? Klidně si ho zopakujte, klidně si to zopakujte i zítra a dejte si jablko každý den. No a pokud jde o ten druhý svátek, který připadá na 19. září, tak k tomu. Ahoj. Dnes můžete volat ahoj na každého i na toho, kdo nemluví česky, ale s pirátským přízvukem. Protože dnes je Mezinárodní den mluvení jako pirát. Takže místo hello dnes zkuste ahoj. Místo souhlasu křičte ahar, Jolly Roger. A klidně si k tomu zaspívejte johoho. No, já teda pirátsky moc neumím, ale vám to snad půjde líp. No a odkud se to vzalo? Podle legendy zatím stojí dva kamarádi, John Power a Mark Summers, kteří si v roce 1995 při hraní raketbalu najednou začali povídat jako piráti. Tak moc je to bavilo, že se rozhodli tenhle svátek slavit každý rok. Ze začátku to byl jenom takový soukromý vtip, ale v roce 2002 napsali dopis humoristickému novináři Davu Barrymu a ten pak tenhle vtipný nápad rozjel nejen po USA, ale i do celého světa. No, není divu, piráti nás ostatně fascinují už od nepaměti, ať už z ostrova pokladů, od kapitána Huka z Petra Pana nebo z pirátů z Karabiku. Dobrodružství, rum, poklady a trocha drsného slovníku. Kdo by to nechtěl aspoň na jeden den zkusit? Jolly Roger. Tak co, zkusíte to dnes taky? Já už jsem to zkusila, tak teď je na vás. Snězte jablko, volejte na lidi ahoj místo hello a pořádně zařvěte ar a klidně si k tomu dejte rum. Tak ať žije pirátský den.

Hezký den u našeho sobotního vysílání v českém jazyce. Ahoj všem. Dnes bych vás ráda pozvala také na pár výstav, které teď běží v Brisbane a v okolí a na Gold Coast také. Takže tenhle víkend je na to opravdu ideální čas a já vám to doporučuji. Nejdřív Gold Coast. Na pláži Corumbin právě probíhá Swell Sculpture Festival. Přes 80 velkých soch od australských i zahraničních umělců je rozmístěných podél pobřeží promenády. Vstup je zdarma a otevřeno je od rána až do večera. No ale pozor na to, festival končí právě tuhle neděli 20. září, takže tenhle víkend je poslední šance letos. Dále v Logan tam běží výstava Art Waves. Je to výstava v Logan Art Gallery, kde vystavují svá díla středoškoláci z celého regionu Logan. Letos je tam 30 škol. Také je tahle výstava zdarma, je vhodná pro všechny věkové kategorie a opravdu výborné výrobky, doporučuji vám jít se na to podívat. Tam v galerii je otevřeno od úterý do soboty a tahle výstava poběží až do 24. října. Tak a kousek od Logan Art Gallery v Beenleigh se otevřela výstava Beyond the Classroom a je to v takzvaném Lined and Rail Art Space. Tam tentokrát nevystavují studenti, ale jejich učitelé. A tohle je tedy milá příležitost vidět, co tvoří lidé, kteří jinak učí kreativitu druhé. Tahle výstava běží do 10. října a je tam otevřeno každý pátek, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu. Také dnes otevírá výstavu v Ipswich Ian Friend, tak na to se také běžte podívat. No a pro rodiny s dětmi mám tip přímo z Brisbane. V Gallery of Modern Art, zkráceně GOMA, se otevřela výstava Make Believe Magic, The World of the Jim Henson Company. Tak a tam uvidíte originální lodky z rekvizity z Muppetu, Sezamové ulice, Fraggle Rocku nebo Labyrintu. A je to poprvé, co něco takového vystavují kdekoliv na světě. A tato teda výstava potrvá až do dubna příštího roku, takže na tuhle se nemusíte hnát hned dnes. Takže pokud máte tenhle víkend čas, doporučuji hlavně Gold Coast a Swell, protože ten už končí. Ale i v Loganu a v Beenleigh je co vidět a je tam dnes otevřeno a všechno je zdarma. Tak si užijte umění a já jen chci dodat, léto v Česku pomalu končí a nám v Austrálii se začíná oteplovat. A některé písničky nás dokážou vrátit k letním vzpomínkám během pár vteřin. Tak a jednu z nich si teď pustíme. Léto od Ivety Bartošové.

0: Please stay tuned. This is Radio 3B 19.1 FM in the Czech language from Brisbane.
1: Dobrý den. Máte rádi podzim? Nebo už netrpělivě čekáte na jaro? No, záleží na tom, kde právě jste. Zatímco v České republice se pomalu loučí s létem a vytahují svetry, tady v Austrálii se otepluje a přichází jaro. Ale pojďme nejdřív na chvíli do Česka. Podzimní rovnodennost letos nastane 23. září. A pozor, není to jen datum v kalendáři, je to přesný astronomický

barvy jsou ale opravdu nádherné. Například na východě Spojených států a v Kanadě lákají každoročně spoustu turistů, kteří se tam jedou podívat právě na tuto přírodní barevnou show. No a ještě jedna zajímavost. Věděli jste, proč v mnoha zemích začíná školní rok právě na podzim? Historicky totiž děti pomáhali rodinám se sklizní a do školy se vraceli až ve chvíli, kdy byla úroda pod střechou. Takže pokud si někdy děti stěžují na školu, můžou být rádi, že nemusí nejdřív sklidit celé pole. No a teď zpátky do Austrálie. Tady místo podzimu máme a vítáme jaro. A s ním také jednu z nejbarevnějších akcí roku – Toowoomba Carnival of Flowers, neboli karneval květin. Toowoomba se během září promění v obrovskou zahradu. Květiny najdete nejen v Queen's Parku, ale všude možně a přímo na ulicích města. A právě tuto sobotu, 19. září, se koná Grand Central Floral Parade. Průvod plný květinových vozů, hudby a pouličních umělců, takže to určitě stojí za podívanou. Takže ať už právě vytahujete podzimní bundu, nebo naopak opalovací krém, užijte si toto krásné období roku, ať je to podzim, nebo ať je to jaro. A my si teď dáme trochu české nálady podle Ivana Mládka. Poslechněte si ho a jeho skladbu Nejkrásnější období je podzim. Jeho velice originální podsta barevnému období roku a zahradnické romantice, jak říká Ivan Mládek.

0: Stay tuned to 4EBFM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
1: Dobrý den, milí posluchači našeho sobotního českého vysílání Rádia 4EB z Brisbane. Máme za sebou už polovinu dnešního programu a tady v Brisbane je právě 10:30 dopoledne, přesně 10:32. A myslím, že ideální čas na kafíčko při poslechu našeho rádia. V České republice právě platí letní čas, takže je tam o 8 hodin méně, tedy 14:30 ráno, sobota 19. září. A nikam neodcházejte, zůstaňte s námi i na druhou polovinu programu. Po písničce na vás čekají slíbené zajímavosti, něco z historie, přesně něco o rekonstrukci bitvy, která se tento víkend koná v Praze. Tak a zatím prozradím, že, no víc už neprozradím, ale o tu bitvu je to bitva v roce 1620, tak možná už tušíte, o kterou jde. Tak a dále, burčáková sezóna je v plném proudu a my si povíme něco o burčákovém pochodu v Pivíně. No a samozřejmě si připomeneme, jaké akce se konají tady v místním československém klubu. Tak a teď si dáme jednu písničku, která je neodmyslitelně spojená s jedním z nejslavnějších československých seriálů. Písnička je Můj čas v podání Hany Zagorové, Stanislava Hloška a Petra Kotvalda. Takže jistě tušíte, jde o písničku ze seriálu Sanitka z roku 1984. Ten vypráví o pražské záchranné službě s hlavním hrdinou doktor Vojtěch Jandera, kterého si zahrál Jaromír Hanzlík. Zajímavé je, že tvůrci při natáčení spolupracovali se skutečnou pražskou záchrankou, aby seriál co nejvěrněji zachytil jejich práci. Tak a Můj čas se k tomu příběhu opravdu hodí. Celá písnička je vlastně o čase, který může rozhodovat o životě, o pomoci a o tom, že někdy není možné čekat a právě proto zůstala tahle melodie s výrazným Příteli, chvátej SOS, tak silně spojená se Sanitkou. Tak si ji pojďme poslechnout.

0: 4EB FM, the voice of many languages, the multicultural message in Southeast Queensland.
1: Tak a konečně k tomu roku 1620, jak se zmiňuji už od začátku. Pamatujete si ještě na hodiny dějepisu, kdy jsme se museli učit významná data? Tak jistě si vybavíte, když se zeptám, co se stalo 8. listopadu roku 1620. Ano, správně hádáte, bitva na Bílé hoře. Bitva, která trvala pouhé 2 hodiny, ale její důsledky výrazně ovlivnily české země na dlouhá staletí. A proč vám to připomínám právě teď, když do listopadu ještě nějaký ten čas bývá? No, protože právě tento víkend 19. a 20. září se v Praze vrátí Bílá hora zpátky do roku 1620. Na Bělohorské pláni v Praze 6 proběhne velká rekonstrukce historické bitvy. Stovky účinkujících, dobová jízda a pěchota, hudba a také pyrotechnické efekty a výcvik vojáků přímo na bitevní ploše. No a proč je vlastně Bílá hora tak důležitá? 8. listopadu 1620 se jen několik kilometrů od pražských hradeb střetla vojska českých stavů s armádou Habsburků. Za pouhé 2 hodiny bylo rozhodnuto. Porážka znamenala konec stavovského povstání a výrazné posílení habsburské moci. Následovala rekatolizace českých zemí a odchod těch, kteří odmítli přijmout katolickou víru. O několik měsíců později, 21. června 1621, jistě si datum také pamatujete z lekce historie, tak víte, že tento den bylo na Staroměstském náměstí popraveno 27 představitelů povstání. Bílá hora tak nebyla jen krátkou bitvou. Její důsledky ovlivnily české dějiny na další staletí a byla významnou událostí na počátku 30leté války. Když se tedy tento víkend na Bělohorské pláni rozeznějí zbraně a hudba a oblohu rozáří pyrotechnické efekty, nebude to jen historická podívaná. Bude to také připomínka toho, jakou cenu může mít ztráta svobody. Jedním z mnoha ponaučení Bílé hory je i hodnota svobody slova, myšlení a vyznání. Připomíná nám, že svoboda svědomí a víry není samozřejmostí a že je třeba ji chránit. A možná právě proto má smysl si Bílou horu připomínat i dnes, když žijeme tisíce kilometrů od Prahy tady v Austrálii. Protože dějiny nejsou jen o datech, která jsme si kdysi museli naučit. Jsou také o tom, co si z nich odneseme pro svůj vlastní život.

0: Please stay tuned. This is Radio 3B 98.1 FM in the Czech language from Brisbane.
1: Dobrý den, ahoj. Kdo nás poslouchá pravidelně, tak už ví, že já pocházím z malé vesničky jménem Pivín. Jsem hrdá pivíňačka a občas vám přináším nějakou zajímavost nebo pozvánku z mé rodné výsky. A dnes mám pro vás něco opravdu speciálního a je to burčákový pochod. Ale než vás do Pivína pozvu, pojďme si říct něco o samotném burčáku. Vinaři říkají, ve víně je pravda, v burčáku zdraví. A dokonce se traduje, že by člověk měl během sezóny vypít tolik burčáku, kolik má v těle litru krve, což je přibližně 6 litrů. No, nevím, jestli je zrovna 6 litrů nejlepší zdravotní doporučení, protože burčák má přece jen i projímavé účinky, tak na to nezapomeňte. Takže bych doporučovala spíš s mírou. Burčák je ale opravdu zajímavý nápoj, obsahuje vitamíny skupiny B, minerální látky a také kvasinky, které jsou součástí procesu kvašení. A věděli jste, že pravý český nebo moravský burčák musí být vyrobený pouze z letošních hroznů, pocházejících z Česka nebo z Moravy, a také se nesmí ředit vodou. No a teď zpátky do Pivína. Takže 26. září se tam koná tradiční burčákový pochod. Začátek je ve 2 u hasičky. Během pochodu kolem Pivína čekají účastníky zastávky, kde můžete ochutnat burčák z oblasti Pálavy. A samozřejmě nebude chybět ani místní slivovička, dobré jídlo, hudba a hlavně příjemná společnost. Takže pokud se chystáte do Čech a budete zrovna někde poblíž Pivína a dostanete chuť na burčák a trochu moravské zábavy, zastavte se tam. A já jen doufám, že těch 6 litrů burčáku si pivíňáci nevezmou úplně doslova. Tak na zdraví a třeba někdy na viděnou v Pivíně.

Tak to byla pozvánka do Pivína na Moravu, kde budou také takhle pěkně zpívat. A teďka bych vás chtěla pozvat sem tady do místního československého klubu. Takže klub je otevřený každý páteční večer, takže pokud máte chuť na dobré české jídlo nebo slovenské vychlazené pivečko, nebo si jen tak posedět a popovídat si s krajany, určitě se zastavte. Aktuální informace i jídelníček najdete na webu a Facebooku Československého klubu Queensland. Členové klubu najdou všechny informace také v Kránském listě. Tak a jednou za měsíc se v klubu koná také nedělní oběd a ten nejbližší bude v neděli 27. září, což je příští neděli. A na co se můžete těšit? Tentokrát se bude podávat kachní stehínko a uzené se zelím a knedlíkem. Takže pokud už se vám spíhají sliny, určitě si své místo objednejte včas. Telefonní číslo je 0497 344 377, no a nebo napište na klubový e-mail. Tak a nesmím zapomenout ani na program pro děti. Česká škola se koná každý první pátek v měsíci od 4 hodin a slovenská škola má vyučování každou druhou sobotu ráno od 9:30 a to další vyučování bude po prázdninách a to 17. října. Takže ať už přijdete za dobrým jídlem, za českou a slovenskou kulturou nebo jen za přátelským setkáním s krajany, těšíme se na vás v Československém klubu. A samozřejmě patří velké poděkování všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj čas, energii a dobrou náladu tomu, aby se všechny akce mohly uskutečnit a aby všechno v klubu dobře fungovalo. No a samozřejmě nesmím zapomenout pozdravit Karlíčka, pana Karla Ulvra. Jistě mě posloucháte. No a co bych vám mohla poslat? Tak co jiného než směsku polek. No a dneska od Moravěnky.

0: 4EB FM, the voice of many languages, the multicultural message in Southeast Queensland.
1: Dobré dopoledne, Brisbane. Pokud máte v peněžence český pas, který už pomalu volá po výměně, tak pro vás máme důležitou zprávu. Generální konzulát České republiky v Sydney pořádá od 7. do 9. října konzulární dny v Brisbane. Takže nemusíte kvůli novému pasu cestovat až do Sydney. Díky mobilní stanici bude možné podat žádost o český cestovní pas přímo tady v Brisbane. Přesné místo konání se ještě upřesňuje, ale pokud o něj máte zájem, můžete už nyní vyplnit formulář na webových stránkách Generálního konzulátu České republiky v Sydney a svůj zájem tak předem oznámit. Tak a vrátím se k hudbě. Vzpomínáte si na Lucii Bílou a její neposlušné tenisky? Jestli ano, možná vás pobaví, že tenisky jsou zpátky. Po téměř 40 letech totiž přichází neposlušné tenisky 2 a samozřejmě něco se za tu dobu změnilo. Tehdy tenisky táhly Lucii na parket a za zábavou. Dnes už prý dostali konkurenci v podobě papučí, protože i neposlušné tenisky jednou musí trochu zpomalit. A Lucie Bílá říká, že je v nové písni vlastně celý její příběh, odvaha začít, radost cesty a vděčnost k lidem, kteří na začátku pomohli. Takže jestli si pamatujete původní neposlušné tenisky, pojďme se podívat, co vyvádějí po téměř 40 letech. Lucie Bílá, neposlušné tenisky číslo 2.

0: Tak, vážení posluchači, nastal čas se s vámi pomalu rozloučit. Děkuji vám, že jste dnešní sobotní hodinku strávili s námi. Děkuji za vaši společnost. Připomínáme, že si naše české vysílání můžete naladit každou sobotu od 10 dopoledne. A pokud si chcete poslechnout slovenštinu, nalaďte si slovenské vysílání každý pátek večer v 6 hodin. A jestli se dnešní program nestihli, nebo si chcete poslechnout některý z předchozích programů, najdete je online na stránkách Rádia 4EB 98,1 FM pod názvem Czech Down Under. Od mikrofonu se s vámi loučí Silva, děkuji vám za vaši společnost, přeji vám krásnou sobotu, pohodový víkend a dobrou náladu. A brzy zase naslyšenou.
1: You are listening to Radio 4EB 98.1 FM. I hope you have enjoyed this Czech program this morning. Well, that's it from us. Please stay tuned for our next program in the German language and have a nice weekend. Bye for now.
2: Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv váš, se život

0: pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den.
1: You're listening to 4EBFM. The next program is in the German language.